Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista, lebo On svojím narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojím utrpením zničil naše hriechy, svojím zmŕtvychvstaním pripravil nám cestu do večného života a svojím na nebo vstúpením otvoril nám brány neba. Preto ti zo zástup

0: Na treťom mieste je v našom rebríčku Hana Zagorová s pesničkou Řeka zázraků. Ten text je naozaj pekný a pravdivý. O chvíľu pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým The Communards, alebo britské duo Jimmy Somerville a Richard Coles. 2. Don't leave me this way.
1: Druhé miesto.

0: ja si odpočinu a furt to vypadá dobře, dá si říct.
1: Čo pripravujete do budúcnosti?
0: Momentálne to chci celý zdokonalit, celý to chci zít od začátku, od znova, pretože som přišel o svůj YouTube kanál 1. ledna, což je první den hned po novém roce, přišel jsem o svůj YouTube kanál a mám pocit, že to musím znova všechno začít od znova a udělat to ještě líp, než jsem to udělal minulý rok.
1: Takže já vám držím velmi palce a naozaj nech se vám darí v životě.
0: Děkuji, mějte se.
2: Len málo kto z Rómov nepozná skupinu Kale, ktorá sprevádzala po celom svete legendárnu Vieru Bílu. Na festivale v Kokave s nimi spievala už nová speváčka. Anton Olák sa rozprával so zakladajúcim členom skupiny Jánom Duždom.
1: Dobrý deň, želám pán Dužda.
3: Dobrý deň.
1: Takže mám tú čest teraz stretnúť pôvodne člena zo skupiny Kale.
3: Áno.
1: Koľko rokov už vy vlastne pôsobíte v tejto kapele?
3: Začali sme s Vierou 86, 40 rokov.
1: Ako ste začali vlastne spolupracovať s Verou Bílou?
3: Tak sme sa narodili v oba v Rokycane, v jednom mieste. Takže sme sa vydávali furt a tam byli byty. Češi říkali Cigánska ulice, bo tam bývali jenom Romové. No a tam byla taková kašna. No a tam sme sa vždycky scházeli, ja ako 12, 13 ročný a ona byla o 4 roky starší, takže bolo 16 a tam sa spívali gitary a takhle spívali. Mne pak bylo 16 roku a ja neviem, jestli ste poznal z Prahy profesorku Milenu Hajšmanovu, tak ta přijela do Rokycan, ta milovala Věru. A ona uměla český, romský, mluví, všechno. Tak nám zařídila Plzni v tom velkém rozhlase natočit pár písniček na kazetu. Mě bylo 16, jí bylo 20. No a tak jsme už potom furt pracovali, když bylo něco, tak jsme chodili. A jinak jsme se vydávali skoro každý den v Rokycanech, žili jsme.
1: Takže vy působíte vlastně v skupině Kale najdlhšie, 40 rokov. Ako sa dá takto fungovať, proste byť stále v súlade s tými muzikantami? Koľko muzikantov ste vymenili za to obdobie?
3: No tak ako takhle. Byli tam nepokoje, že jo? Pak už, jak už byla starší, tak ona šla po penězí. A dokonce utekla sem, v Prešově bola asi po roku nebo. No, že to jí naslibovali, že bude se mít dobře, bude mít hodně peněz. No pak viděla, že tam ní zema, tak zpátky přijela do Rokyce. No ale chtěla s náma zás, už to nebylo ono. Už jako, to nebylo jako srdce takový jako normálně.
1: Dnes ste tu vlastne v inom zložení, máte tu mladých muzikantov. S kým dnes hráte na festivale?
3: No tak teď momentálne tam hraje můj syn na basu a nejstarší potom je Emil Miko a má tam syna Marka, solového kytaristu. Pak tady je klavesák, Pefek, tady hraje na bonga, Roman a Milan Kurej, ten mě přijel, protože on byl v Turecku, vrátil se a nějaký nemocný.
1: Čo ste si dnes na tento festival pripravili? Čo budete hrať?
3: Tak budeme hrať starší písničky, co zpívala Věra Bíla, takový novější, čardáše, tradiční, jak je, no takže taková bohatá směs.
1: Ďakujem veľmi pekne, ja vám držím palce a som veľmi rád, že som mohol stretnúť zakladajúceho člena skupiny Kale.
2: September ukončil nielen leto, ale aj letnú festivalovú sezónu. Verím, že aj vy ste sa mnohých zúčastnili, zabavili ste sa na dobrej hudbe a už teraz sa tešíte, čo vám organizátori prinesú na budúci rok. Na nový rómsky magazín nemusíte čakať rok, už o 2 týždne vám prinesieme ďalší a aj v ňom sa budeme rozprávať o hudbe. Dnešný magazín sme vyrobili v septembri 2026 v redakcii národnostného vysielania Rádia Patria v košickom štúdiu STVR. Na jeho realizácii sa podieľali Milan Berko, Anton Olách, Michal Balaš a Roman Goroľ, ktorý sa s vami lúči a praje ešte krásny zvyšok večera. Do počutia na budúce, priateľky a priatelia. Gio Šuniben a Malina T. Amala.